0: Hari Om, good morning.
1: Hari Om, dobré ráno.
0: Still a little bit hard to open my mouth, but.
1: Ještě těžké otvírat pusu, ale.
0: Getting better slowly.
1: Pomaličku se to zlepšuje.
0: The last year we were singing the Vedic mantras. Also now, sometimes in between, I had many Vedic mantras.
1: Minulý rok jsme zpívali a nyní i občas je přidávám védské mantry.
0: And how powerful the mantras of Vedas are, she will first a little bit explain you.
1: A jak mocné ty mantry z Véd jsou, to vám nejdřív trošku vysvětlí.
0: I found out that she knows more about Vedic education and about Vedas than me, so it's good, I can learn from her.
1: Objevil jsem, že o Védách a védském vědění toho ví víc než já, tak to je dobré, já se od ní můžu něco naučit.
0: So the stage is yours.
1: Tak je, máš slovo.
2: Namavatar Puriji, dear brothers and sisters. My name is Karuna Devi.
1: I Pranamavatar Puriji, drazí bratři a sestry, mé jméno je Karuna Devi.
2: I'm originally from Croatia, but I live in Sweden now.
1: Jsem původně z Chorvatska, ale nyní žiji ve Švédsku.
2: And my story with Veda chanting began in 2017, when Vishwa Guruji on one of his lectures said that we should learn yoga sutras by heart.
1: A můj příběh se zpíváním védských manter začal roku 2017, kdy Vishwa Guruji na jedné ze svých přednášek řekl, že bychom se měli z paměti naučit yoga sutry.
2: And only by learning to chant and learning by heart, then we could understand and go deeper in this sacred text.
1: A tím, že se naučíme zpívat a naučíme z paměti, tak jenom tak budeme schopni jakoby se dostat, pochopit je hlouběji.
2: And then I started to learn yoga sutras, and then when I finished, then I was automatically drawn to continue singing Veda mantras.
1: A tak, když jsem se naučila tyhle jogové sutry, tak jsem automaticky byla přitahována k tomu pokračovat ve zpěvu védských manter.
2: I was blessed to find a Vedic teacher and I've been practicing now for the past 6 years.
1: Měla jsem to štěstí, že jsem našla védského učitele a cvičila jsem se v tom teď už 6 let.
2: I chant in the Krishna Yajurveda tradition.
1: Zpívám podle Krishna Yajurvédické tradice.
0: As we know, 4 Vedas.
1: Jak víme, máme 4 Védy.
0: And the second Veda is Yajurveda.
1: A čtvrtá z nich je Yajurveda.
0: And in that there's 2 partitions. In south they teach one, and in north they teach one.
1: A i tam má ještě 2 odvětví. Na jihu učí jednu a na severu druhou.
0: So one is Krishna Yajurveda and one is Shukla Yajurveda.
1: A jedna je Krishna Yajurveda a druhá.

0: és Juklaja Gyurvát.
1: And in 2000, two years ago, when Swami Avatar Puruji came here in Strelki, he was chanting Ganapati Atharva Shirsha the first day he came.
0: A před dvěma lety, když jsem Avatar Puruji přijel do Střelek, první den, co jsem přijel, zpíval mantru ke Ganapatimu.
1: This is an excerpt from Atharva Veda. It's about Ganapati.
0: A to je výběr z Atharva Vedy a oslavuje Ganapatiho.
1: It is also called Ganapati Upanishad.
0: A říká se jí Ganapati Upanishad.
1: And when Avatar Puruji was chanting, I was chanting with him in the back.
0: A když spí,

0: When we were singing Swastin Indro, then she was saying Pushana and I was saying Pukhana.
1: Když jsme zpívali Swastina Indro, ona zpívala Pushana, já jsem zpíval Pukhana.
0: So that's the difference what they we learn in Krishna Yajurveda and what we learn in Shukla Yajurveda.
1: A to je ten rozdíl, jak se učí Krishna Yajurvedu a Shukla Yajurvedu.
0: It's the both the same mantras, only the teachings are slight, the pronunciation is a little bit changing in south and north.
1: Ty mantry jsou stejné, jenom ta výslovnost se trošku liší, ta jižní od té severní.
0: So after lunches, now she's here for 1 week.
1: Takže po obědě teď je tady celý týden.
0: So whoever is interested in basic mantra learning,
1: tak kdo má zájem o ty základy učení se mantrám,
0: she will let you know what time, come to her for half an hour, 1 hour.
1: Ona vám dá vědět kdy a na půl hodiny, na hodinku.
0: Because it's good practice for her future school.
1: Se můžete potkat a pro ní to bude dobré pro její budoucí školu.
0: And she won't learn until she won't have students. So 1, 2, 3, whoever wants basic, you won't go so advanced in 1 week. But whatever you can, you help her, she helps you, and that's how you grow.
1: Ona se naučí tím, že to začne sama učit, tak že bude mít studenty, tak 2, 3, 4, kdo byste měli zájem, tak ona vám pomůže, vy jí pomůžete a tím vlastně rosteme, že si pomáháme navzájem.
0: She'll be very nice and kind in teaching, you know, she's Balkan.
1: Ona je z Balkánu, takže bude velice milá a příjemná při tom učení.
0: But now living in Sweden, so maybe you change.
1: Ale teď je ve Švédsku, tak se možná změnilo.
2: So now we'll chant the Purusha Suktam.
1: Takže nyní budu zpívat Purusha Suktam.
2: And we'll start with Shanti Mantra Tachai Horavarni Mahe.
1: A začnu jednou ze Shanti Mantra.
2: Om Tachayo Ravarni Mahe Gatu Yajnaya Gatu Yajnapataya

0: शांति मंत्र।
1: See, this is something I like. Here, this I can go whole day long.
2: Tohle je něco, co mám rád. V tomhle bych mohl pokračovat celý den.
0: Shanomitra.

0: She will now show you Namak Chamak. That also I don't know, that she knows.
1: Kaji Ram.
2: Chamak. Wait, it's wrong. Chamakam only.
0: Or Rudram, whatever. What do you prefer?
2: Rudram, but it's 20 minutes.
0: So we'll do Rudram now and Chamakam in the evening.
2: Okay.
1: Tak teď uděláme Rudram a Chamakam až večer.
0: How do you like it?
1: No, líbí se vám to?
0: So who's going to her after lunch?
1: Tak kdo za ní přijde po obědě?
0: One, good.
1: Jeden, dobře.
0: Two, three.
1: Dva, tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Here, you have four people already.
1: Tak už máš čtyři.
0: Karuna.
1: Už máš čtyři zájemce.
2: Okay. We can meet at 1 o'clock because I have...
1: Můžeme se potkat.
2: Anuštána je tu.
1: V jednu, protože od dvou začíná Anuštána.
0: Brahma, Vishnu, Mahesha.
2: Maybe here. So Rudram is also very special. It is Rudra is an old Vedic name for Shiva.
1: Rudram je velice speciální. Rudram je staré védské jméno pro Šivu.
2: And we have been chanting kirtans in the for Shiva the whole week.
1: Celý týden zpíváme kirtany k Šivovi.
2: And this is also dedicated to Shiva from Vedic times.
1: Tohle je zasvěceno Šivovi už z védských časů.

0: Prakash Punj, Mahaprabhuji is the origin of the endless divine light.
1: Mahaprabhuji je původem nekonečného božského světla.
0: The whole universe is vibrating with this light shining.
1: Celý vesmír vibruje tímto světlem.
0: Immortal eternal vibration.
1: Nesmrtelná vibrace.
2: Sridipnaryam Bhagavane ki jai. Shri Sai.

0: Sridipnarayam Bhagavane ki jai. Shri Swami Madhavananji Satagurudeva ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Parahanswami Maheshwaranandji Gurudeva ki jai. Mahamandaleshwar Shri Swami Atarpuriji Maharaja ki jai.
1: Sadashivasmarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurve Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
1: Salutations to Srila Purjasiddha Pit Parampara.
2: Pozdrav Shri Alakpurichiho Siddha Pit Parampara.
1: My Radnod Pranam Swabhilavat Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Moje hluboká poklona Sata Gurudevovi Shri Svámimu Maheshwaranandovi.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis who are sitting very far away.
2: Pozdrav všem sannyasinům, kteří ode mě tady sedí velice daleko.
1: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
2: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady, sedíte tady i kteří se díváte přes webcast.
1: Still can't speak loud enough because as wider my mouth opens, that worse it is.
2: Ještě nemůžu úplně mluvit nahlas, protože jsem měl dlouho u zubaře otevřenou pusu.
1: But we have a beautiful, you know what is today?
2: Ale víte, jaký máme dneska krásný program?
1: Up in the castle in the hall we always had Mahaprabhuji's picture.
2: Nahoře na zámku vždycky máme Mahaprabhujiho fotku.
1: And we were imagining that we will do it, but the time and calendar didn't really allow it.
2: A těšili jsme se, až to uděláme, ale ještě nebyl ten správný kal a déšť.
1: And now when the calendar is aligning it, Mahaprabhuji's photo went.
2: A teď, když už je ten správný káladeš, tak tady není Mahaprabhujiho fotka zase.
1: But where did it go inside of all of your hearts?
2: Ale kam to šlo? Mahaprabhuji je uvnitř vašich srdcí.
1: The difference between the siddha avatars, those who are getting their siddhis after years and years of tapasya, those are called mahasiddhas.
2: Ty mahasiddhové, to jsou ti, kteří po mnoho a mnoha letech tapasy dosáhnou určitých siddhi.
1: But Mahaprabhuji was incarnated.
2: Ale Mahaprabhuji se tak už inkarnoval.
1: He was a divine incarnation who already had all those dashavidyas, siddhis, everything he had from birth.
2: Ten už když se tady narodil, už jsem narodil, tak se všemi těmi siddhi tady jsem přišel.
1: Even his mother, Mata Chandandeviji, knew 1 year before that he would be incarnating.
2: A i jeho maminka už rok předtím věděla, že se inkarnuje.
1: And what a blessed mother from which such a great soul incarnated.
2: A jak požehnaná je maminka, skrze níž se taková svatá duše narodí.
1: And how great people are we to be a part of this parampara, to be disciples of this parampara.
2: A jak skvělé je pro nás, že můžeme být součástí takové krásné guru parampara.
1: We all heard because of the blessings of our beloved Holy Guruji, he got the permission by Mahaprabhuji to write the autobiography.
2: A my díky Holy Gurujimu, který dostal to požehnání, aby se psal životopis Mahaprabhujiho.
1: And with that permission before passing, we are able to know the divine stories, the divine work which Mahaprabhuji had done all his life.
2: A díky tomu požehnání, které dali ještě před svým odchodem Mahaprabhuji Holy Gurujimu, tak víme o těch všech jeho příbězích, životních a zázracích.
1: In the same way as our dear translator Tyagpuri's wife Premlata will be always remembered for her autobiography writing of Gurudev's.
2: A stejně tak jako našeho tlumočníka Tyagpuričiho, skvělá manželka vždycky bude mít tu zásluhu, že sepsala, pomohla sepsat Vishwagurujimu jeho autobiografii.
1: That's how the coming generations who couldn't experience this

0: era with Gurudev like we are fortunate enough to, they will be able to through that book.
1: A tak i ty generace, které přijdou, které nebudou mít možnost se potkat se Svamžím osobně, tak díky té knize budou vědět víc o jeho životě.
0: And you remember the some of you who were in Vienna for the 50 year satsang?
1: A někteří z vás si asi pamatujete, kdo jste byli ve Vídni na ten satsang 50. výročí.
0: Remember in the video Gurudev was meeting old first his first initial disciples and how he was sitting with them, the hands on their shoulders, and you know, it's surprising for us to see Swamiji like that, but that was how he was in the beginning days.
1: A možná si pamatujete, jak na tom videu byl vidět Vishva Guruji, jak s těmi svými úplně prvními žáky seděl, objímal je kolem ramen, a pro nás to je trošku zvláštní to takhle vidět, ale Swamiji ten vztah s těmi prvními žáky takhle má.
0: Most of us know Gurudev for at least more than a decade.
1: A většina z nás Vishva Gurujiho zná minimálně 10 let.
0: Some of you 30, 40 years.
1: A někteří z vás 30, 40 let.
0: So we saw this whole system, this whole vision of Gurudev unfold in its own divine way.
1: Takže my jsme všichni viděli ten Gurudevův příběh, jak se rozvíjí v tom posvátném duchu.
0: It's different to hear about stories. It's different to read the Lilamrit and know about the divine teachings of Mahaprabhuji.
1: A je něco jiného, když slyšíte vyprávět ty příběhy, když čtete ty příběhy.
0: But just now imagine that we are a part of that creation of Gurudev.
1: A představte si, že my jsme součástí toho stvoření Gurudeva.
0: So it is the rightest time to be born on this planet.
1: Takže je to ten nejlepší čas se narodit na tuhle planetu.
0: And even when you see me here and there and walking and talking and being very open, because these are the days which you will remember of me when I turn old.
1: A i když mě takhle vidíte, jak tady chodím, povídám si, usmívám se, tak si budete taky pamatovat, až budu starý, tak si budete vzpomínat na ty na dobu mého mládí.
0: Already turning old, have a lot of gray hair.
1: Už stárnu, už mám i řadu šedivých vlasů.
0: But yeah, but the point which I'm trying to make is that the way how Gurudev was also progressing and helping us progress and guiding us in that way which no one else can do for us, that we lived through.
1: A to vlastně, co tím vším chci říct, tak chci říct, že i Gurudev se vyvíjel, vyvíjelo se to, jak s námi pracoval, jak nám pomáhal v tom našem pokroku, a to si vždycky budeme pamatovat.
0: The new younger generation, some of them are born into Gurudev's lap and played with Gurudev.
1: A někteří z vás se narodili do Gurudevovy náruče, do jeho klína.
0: So that is what we are.
1: Takže takoví jsme.
0: We are his beautiful family.
1: Jsme jeho krásná rodina.
0: We are all his children.
1: Jsme všichni jeho děti.
0: Who he with his own hands grew us up.
1: A on nás svýma vlastníma rukama nám pomáhal růst.
0: We all have, not I don't say had, we all have and still will continue having a very unique, special part in this system.
1: A my všichni máme velice speciální místo v tomhle systému.
0: When Gurudev created this, he didn't create it for himself.
1: Když Gurudev to vytvořil, tak to nevytvořil pro sebe.
0: He created it to spread the holy divine name of Mahaprabhuji, the light, the teachings of our parampara.
1: Vytvořil to proto, aby šířil to svaté jméno a lásku a požehnání Šrí Mahaprabhujiho a celé Guru Parampara.
0: Coming all around the world without knowing anything, without knowing anyone.
1: A cestoval po celém světě, aniž by tam kohokoliv znal.
0: Reaching without proper shoes with a metal box.
1: A přijel vlastně do Evropy bez pořádných bot a s kovovým kufrem.
0: And now we have this beautiful ashram which we are sitting in.
1: A teď máme takovýhle krásný ashram, kde sedíme.
0: That is what the great saints do.
1: To dělají velcí svědci.
0: They create a living oasis where their children, where their bhaktas, where their people can stay, live, develop and continue carrying forward that divine light.
1: Vytváří takové živoucí oázy, kde mohou jejich děti, jejich žáci pobývat.

0: růst a dál šířit to světlo.
1: So our children prepared something beautiful in their own unique way.
0: Naše děti připravili něco krásného zase po svém.
1: And when I make some, I wouldn't call it jokes, but comments in between of the stories.
0: A když budu dělat ani ne snad nějaké vtípky, ale nějaké komentáře uprostřed toho představení.
1: It's not comments on the divine lila of Mahaprabhuji.
0: Tak to není nějaký komentář k té božské hře Mahaprabhujiho.
1: But it's to make and cheer up the children and you all, because when they act, I say something to make them laugh.
0: Ale je to proto, abych je trošku povzbudil, abych povzbudil i vás, abych tím, co řeknu, abych řekl nějaký vtípek a jim se
1: so the essence and the teaching of the story is then Mahaprabhuji.
0: A esence toho příběhu a toho učení je Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji, Holy Guruji and some of his disciples.
0: Mahaprabhuji, Holy Guruji a někteří jejich žáci.
1: Spend some days in Guru Sikar near Mount Abu.
0: Strávili několik dní v Guru Sikaru u hory Mount Abu.
1: And exactly this is where I make a comment.
0: A teď k tomu dám komentář.
1: Yeah, we started.
0: Ano, už jste začali.
1: Mount Abu come.
0: Tak přijď horo, Mount Abu.
1: Technical issues.
0: Tak to jsou jenom takové technické potíže.
1: Once again, Mahaprabhuji, Holy Guruji and some of his disciples spend days in the Guru Sikar near Mount Abu.
0: Takže ještě jednou, Mahaprabhuji, Holy Guruji a několik jejich žáků strávilo několik dní v Guru Sikaru u hory Mount Abu.
1: Early in the morning they departed from Guru Sikar.
0: A ráno, brzy ráno vyrazili z Guru Sikaru.
1: The way led through the hilly and densely forested areas.
0: A ta cesta vedla kopcovitým terénem, který byl hustě zalesněný.
1: Where the wild animals lived.
0: A kde také žijí divoká zvířata.
1: The disciples saw some bears in the distance.
0: Žáci viděli nějaké medvědy v dálce.
1: And they became very anxious.
0: A začali se bát.
2: Let's go.
0: Nebojte se, jsem s vámi. Pojďme.
1: Mahaprabhuji reassured them that they can continue without any fear.
0: Mahaprabhuji je uklidnil, že můžou pokračovat bez strachu.
1: In a particularly dense part of the forest, Mahaprabhuji suddenly stopped.
0: A ve zvláště hustém lese se Mahaprabhuji zastavil.
2: Here we'll take a rest. You can sit here. And I'll sit there tady, under this tree and meditate. And remember, don't be afraid. I'm always with you.
0: Takže tady si sedneme, odpočineme a sedněte si tamhle, budeme meditovat a nezapomeňte, že vás ochraňuji.
1: Mahaprabhuji settled himself under an Ashoka tree.
0: Mahaprabhuji se posadil pod Ashokový strom.
1: And the disciples sat where Mahaprabhuji instructed them.
0: A žáci si sedli tam, kam jim Mahaprabhuji řekl.
1: After a short time they could hear a tiger who seemed to be quite close.
0: Po chvilce slyšeli tygra a znělo to, že je blízko.
1: The disciples became nervous, but Mahaprabhuji remained in meditation.
0: Žáci začali být nervózní, ale Mahaprabhuji zůstával v meditaci.
1: Where is the tiger?
0: Kde je tygr?
1: Not yet. Okay.
0: Ještě ne.
1: It's your dialogue. What should we do?
0: Co budeme dělat?
3: What should we do?
0: Co budeme dělat?
3: Should we ask Mahaprabhuji?
0: Měli bychom se zeptat Mahaprabhujiho?
1: Suddenly a mighty tiger came from the bushes.
0: A najednou se objevil silný tygr z kroví.
1: And ran directly towards Mahaprabhuji.
0: A běžel přímo k Mahaprabhujimu.
1: The tiger has four legs.
0: Tygr má čtyři nohy.
1: Prempuri, you can say something. Yeah.

0: Sridip Narayan Bhagavan ki
1: jai ho. There came a time.
2: Přišel čas.
1: When the disciples around Mahaprabhuji realized,
2: když si žáci kolem Mahaprabhujiho uvědomili,
1: that his eyesight was failing,
2: že se mu kazí zrak,
1: frequently they requested that he consult a doctor.
2: Tak ho často prosili, aby si zašel k očnímu lékaři.
1: But he refused.
2: Ale on odmítal.
3: Mahaprabhuji, you need to go to the doctor.
2: Mahaprabhuji, měl bys jít k lékaři.
4: Yes, please, Mahaprabhuji, the doctor will help you.
2: Ano, prosím, Mahaprabhuji, lékař ti pomůže.
1: As you can see in this story, Mahaprabhuji became bhakta.
2: Jak vidíte, tak Mahaprabhuji se stal bhaktou.
1: Doctor.
3: Please, you have to come with us.
2: Prosím, musíš s námi.
5: It doesn't matter what I see with my physical eyes. More important is my what I can see with my inner eyes. Don't be so concentrated to my body.
2: Není tak důležité, co vidím vnějším zrakem, důležitější je, co vidím vnitřním zrakem. Nesoustřeďte se tolik na ten vnější zrak.
1: Still the disciples worried about his health.
2: Ale stejně si žáci dělali starosti o jeho zdraví.
1: They knew his eyes had cataracts and that only an operation could help.
2: Věděli, že má Mahaprabhuji širý zákal a že to vyřeší jenom operace.
3: Please come with us. I will take care of everything.
2: Prosím, pojď s námi, o všechno se postarám.
1: When Mahaprabhuji saw that this was the sincere wish of so many of his devotees.
2: Když Mahaprabhuji viděl, že to bylo upřímné přání tolika žáků odaných.
1: He finally agreed.
2: Tak nakonec svolil.
5: Well, I'm prepared to go if you wish it so much.
2: Tak dobře, jsem připraven jít, pokud si to tak přejete.
3: Oh, thank you, pranam.
2: Děkujeme, pranam.
1: Afterwards, Mahaprabhuji set out on a journey to Saint Francis Hospital of Ajmer.
2: A Mahaprabhuji se pak vydal do nemocnice svatého Františka.
1: And this is the favorite part of mine.
2: A tohle je moje oblíbená část.
1: I didn't know the doctors in that time when Mahaprabhuji wore gloves and masks.
2: Nevěděl jsem, že v té době, kdy žil Mahaprabhuji, měli lékaři masky a rukavice.
1: But these professional doctors, they have masks, gloves, name patches.
2: Ale tihle profesionální lékaři to všechno mají.
1: In villages in Rajasthan still this facility we don't have now.
2: Ve vesnicích v Rajasthánu to doteďka nemáme.
1: But he's wearing a full doctor's uniform and
2: ale mají úplně dokonalou lékařskou uniformu.
1: And our tiger is the main doctor, I presume.
2: A náš tygr se stal hlavním lékařem, předpokládám.
1: In the meantime, you can see our team of surgeons getting ready for the surgery, which they already did.
2: A zatím vidíte, jak se náš tým chirurgů připravuje na operaci.
1: When Mahaprabhuji came,
2: když přišel Mahaprabhuji,
1: they made the final checkup for his surgery.
2: Tak udělali tu poslední kontrolu před operací.
1: Mike.
3: It's okay.
2: Je to v pořádku.
6: We can start the surgery.
2: Tak můžeme začít operovat.
7: Lay down, but we must use the anesthetics.
2: Lehněte si, ale musíme použít anestetika.
1: I got a small operation in 2017 and they didn't give me anesthesia.
2: Já jsem měl malou operaci v roce 2017 a nedali mi žádná anestetika.
5: I don't need it, just start the surgery.
2: Nepotřebuju to, můžete začít operovat.
8: We can't make an operation without anesthetic.
2: Bez anestezie nemůžeme operovat.
1: This one didn't happen when I was doing the rehearsal.
2: I
1: didn't hear you. Can you repeat it again, please?
2: Mohl bys to ještě zopakovat, prosím?
1: Oh, doctor sir.
8: We can't make an operation without anesthetic.
2: Nemůžeme operovat bez anestezie.
5: Don't worry, just trust my words.
2: Ne, bojte se, stačí, když budete důvěřovat mým slovům. Dobře.
1: With this, Mahaprabhuji entered into a state.
9: Yeah, please lay down.
2: Tak prosím, lehněte si.
1: With this, Mahaprabhuji entered into a state of transcendental consciousness.
2: A s tím se Mahaprabhuji přenesl do transcendentálního stavu vědomí.
1: In which his body was free of every sense.
2: Ve kterém bylo jeho tělo osvobozené od všech smyslů.
1: And the doctors started to operate his eyes.
2: A lékaři začali operovat jeho oči.
1: Suddenly, the doctors was shocked to find out that Mahaprabhuji wasn't breathing.
2: A najednou si lékaři
8: byli
2: šokovaní, že Mahaprabhuji nedýchá.
9: Oh no!
2: Ajajaj.
1: Silently they prayed to Lord for help.
2: Potichu se modlili k Bohu o pomoc.
1: And here is where I add, I didn't know that the doctors knew who Devpurji were, but the doctors are chanting Devpurji's name.
2: A nevěděl jsem, že to věděli ve skutečnosti, ale opravdu lékaři volají Devpurjiho jméno.
1: Baba Devpurji Maharaj ki. This wasn't scripted.
2: To tam nebylo v tom scénáři.
1: At that moment, Mahaprabhuji was fully aware.
2: A v tu chvíli byl Mahaprabhuji při plném vědomí.
1: And smiled.
2: A usmíval se.
5: Did you have such a little faith?
2: To jste měli tak malou víru?
5: We are so sorry, we have doubted your words.
2: Omlouváme se, že jsme pochybovali o tvých slovech.
1: You make pranam from the front.
5: You make pranam from the front, guys.
2: Ten pozdrav by měl být ze předu.
1: Doctors.
2: Před Mahaprabhujím. Lékaři, přesuňte se před Mahaprabhujího a tam udělejte pranam.
1: You give blessings.
2: A ty budeš dávej požehnání.
1: Right hand, right hand.
2: Pravou rukou.
1: Yeah. The devotees of Ajmer were very happy.
2: Oddaní z té nemocnice byli šťastní.
1: To have their beloved master with them.
2: Že je ten jejich milovaný mistr s nimi.
1: They took great care of them, of him.
2: Výborně se o něj postarali.
1: And gave him all the comforts which he lacked.
2: A poskytli mu všechno pohodlí, které potřeboval.
1: During the whole day visitors came to him.
2: Celý den za ním chodili návštěvy.
1: And despite his recent surgery, Mahaprabhuji still held satsangs every day.
2: A i když měl čerstvě po operaci, tak každý den vedl satsangy.
4: Mahaprabhuji, can you please have a satsang?
2: Mahaprabhuji, mohl by si dát satsang, prosím?
5: Yeah, of course. Just start singing bhajans.
2: Samozřejmě, stačí, když začnete zpívat bhajany.
1: That's what I also always say.
2: To taky vždycky říkám.
7: Nepřipoután, zůstan nepřipoután, nepřipoután, zůstan nepřipoután.
1: At that time there was Czech bhajans in India.

0: Om namo paratipate, hara, hara, hara, mahadev, vashambhu.
1: And few days back I got in the suggestion box.
2: A před pár dny jsem dostal v té krabičce s návrhy, pro návrhy.
1: So in the suggestion box it was asked if we can do a 108 chants of Om.
2: A tak byla tam prosba, jestli bychom mohli 108krát zaspívat Om.
1: Now when Sakshat Mahaprabhuji incarnated.
2: A teď, když Sakshat se Mahaprabhuji inkarnoval.
1: Mahaprabhuji would lead the meditation.
2: Tak Mahaprabhuji povede tu meditaci.
1: That was also not scripted.
2: To taky nebylo ve scénáři.
1: And before that, we have a good surprise for you.
2: A ještě předtím pro vás máme hezké překvapení.
1: Aradhya Bhagavan Sudeep Narayan Mahaprabhuji ki jai. Did it light up? No? We should have tried this before.
2: Měli jsme to nacvičit dopředu. To nasvícení.
1: Okay, there's supposed to be lights coming up.
2: Měli by se tam rozsvítit světýlka na tom poutači.
1: Maybe till Mahaprabhuji finishes the meditation it will light.
2: Možná že mezi tím, než se Mahaprabhuji, než Mahaprabhuji dokončí meditaci, tak se to rozsvítí.
3: Now we will chant first sound Om 108 times.
1: It's working.
2: Tak teď budeme zpívat Om 108krát.
3: Please bring your mala.
2: Tak vemte si prosím málu.
3: And close your eyes.
2: Zavřete si oči.

0: Mahaprabhuji forgot to tell you something about the vibration of Om.
1: Mahaprabhuji vám zapomněl říct něco o vibraci mantry Om.
0: Om, what is Om?
1: Co je Om?
2: Om is the first vibration which creates the world.
1: Om je první vibrace, která stvoří vesmír.
0: And then?
2: Have a beautiful evening. Much.
1: Tak přeju vám krásný much večer.
2: Hariom.
1: A mnoho požehnání. Hariom.
0: This is the beautiful efforts put by our beautiful young generation.
1: Tak bylo to krásné úsilí od naší nejmladší generace.
0: And also the mothers and the teachers who are teaching them and who are training with them and helping them.
1: A od jejich rodičů a vedoucích toho programu, kteří to s nimi nacvičovali.
0: This is a way how they can also be a part of doing something here.
1: Je to způsob, jak je zapojit do toho, aby tady byli toho součástí.
0: Because as children they can't really do karma yoga heavy duty.
1: Protože jako děti těžko můžou dělat nějakou těžkou karma jogu.
0: Or anushtans.
1: Nebo se věnovat anuštáně.
0: So instead of always wandering out, they have some schedule for themselves and they are practicing, creating new things, drawing. Why not?
1: A tak místo, aby se tady jen tak potulovali, tak se něco nového naučí, něco si vyzkouší. Proč ne?
0: These are the samskaras.
1: To jsou samskáry.
0: Which Gurudev has put in us and we are putting in the next generation.
1: Které do nás vložil Gurudev a my je dáváme do další generace.
0: And they will carry it forward to their next generation.
1: A oni to zase přenesou do další generace.
0: That is what is parampara.
1: Tak to je parampara.
0: Parampara is without stopping, without any stoppage in the middle when the knowledge is flown through.
1: Parampara je to, když to plyne bez nějakého přerušení.
0: And I would like to ask also Yamunaji come.
1: A ještě bych chtěl požádat Yamunaji, aby přišla.
0: I would read it, but speaking is slightly tough.
1: Přečet bych to sám, ale je pro mě trošku těžké teď mluvit.
0: I found one beautiful copy of the original the living light it was before Lilamrit.
1: Našel jsem krásnou původní kopii toho Mahaprabhujího životopisu v době, kdy se to ještě jmenovalo Živoucí světlo, byl ten titul.
0: And this copy is from 1982.
1: A je to z roku 1982.
0: We got it in

0: on her.
1: A ptal se, kdy přijdeš požehnat Indii svojí přítomností a odstraníš tu temnotu.
0: His wife was Srimati Gandajevici.
1: Jeho maminka, jeho manželka se jmenovala takhle.
0: Who shared her husband's prayers and devotion.
1: A sdílela s manželem ty modlitby a oddanost.
0: She was full of kindness and graciousness and gave everything to whoever asked for it.
1: Byla plná laskavosti a každému dala cokoliv, o cokoliv požádal.
0: On the day of Shivaratri, when they celebrated Lord Shiva,
1: na Shivaratri, když oslavovali pána Šivu,
0: she sat down to meditate and began repeating the mantra Om Namah Shivaya.
1: Tak si sedla k meditaci a začala opakovat mantru Om Namah Shivaya.
0: And when she was in deep meditation,
1: a pak byla v hluboké meditaci,
0: a divine person stood before her.
1: A objevil se před ní světec.
0: It was Lord Shiva himself.
1: Byl to sám pan Shiva.
0: And he said, "My salutations to you, Holy Mother."
1: A řekl, pozdravuji tě, svatá matko.
0: I praise you for your virtues.
1: Chválím tě za tvoji ctnost.
0: And your prayer will be answered. You will give birth to a divine form that will be coming to this earth to save the disciples.
1: A tvé modlitby budou vyslyšeny a dáš narodí se ti svatá duše, která zachrání svět.
0: And later that night she felt a brilliant light appear within her.
1: A později tu noc cítila jasné světlo, které do ní vstoupilo.
0: And the light spread through her every fiber of her body.
1: A to světlo se rozšířilo do každé buňky v jejím těle.
0: And in her dream she saw Lord Vishnu riding the white elephant.
1: A ve snu viděla pána Vishnua, jak jede na bílém slonu.
0: And then 9 months later on Diwali.
1: A o 9 měsíců později na Diwali.
0: The candles and oil lamps lighted by herself, by themselves.
1: Se olejové lampičky a svíčky sami rozsvítily.
0: And flowers fell from the sky.
1: A z nebe plíštily květiny.
0: And in the early morning hours.
1: A v časných ranních hodinách.
0: The mighty Lord Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji was born.
1: Se narodil mocný pán Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: Many wonders surprised the village people.
1: Lidé z vesnice byli překvapeni mnoha zázraky.
0: And the father celebrated the birth of the miraculous child by giving many presents to the poor.
1: A otec oslavoval to zázračné narození tím, že rozdával dárky.
0: An astrologer was consulted.
1: Byl také konzultován astrolog.
0: And he told the family that this is a very an extremely rare constellation.
1: Který řekl rodině, že je to extrémně vzácná konstelace.
0: This child that has been born today is a great soul, a divine master.
1: A že ten člověk, který se narodil, je božská duše, božský mistr.
0: He will have extraordinary powers.
1: Bude mít nadpřirozené schopnosti.
0: And I name him Deep Puri.
1: A dává mu jméno Deep Puri.
0: Whoever he chooses to bless will experience divine peace.
1: A kohokoliv, komukoliv požehná, tak pocítí božský mír.
0: And the awakening of that inner light which is self-realization.
1: A probuzení vnitřního světla, které je seberealizace.

0: Mahaprabhuji never cried even as a baby.
1: Mahaprabhuji nikdy neplakal ani jako dítě.
0: And all the people were attracted to him.
1: A byli k němu přitahováni všichni lidé.
0: In those days there was no school facilities for the villages.
1: V té době ve vesnicích nefungovaly školy.
0: Only Indian Sanskrit scholars who lived in the villages taught the children.
1: A děti učili jenom učenci sanskrtu ve vesnicích.
0: And so his parents brought Deep Puri Mahaprabhuji to the school at the age of 5.
1: A tak rodiče přivedli Mahaprabhujiho do školy ve věku 5 let.
0: And the teacher started to teach him the letter A.
1: A ti učenci ho začali učit písmeno A.
0: And then the Mahaprabhuji said, if you teach me this before you teach me, I have some questions for you.
1: A Mahaprabhuji řekl, jestli mě učíš tohle, tak mám nějaké otázky, které bych se tě chtěl zeptat.
0: And he asked him question that the teacher couldn't answer.
1: A zeptal se ho na věci, na které nedokázal ten učenec odpovědět.
0: And then the pupil taught the teacher.
1: A pak žák začal učit svého učitele.
0: So he explained the letters aka, ukar, makar.
1: A tak vysvětlil ty ta písmena aka, ukar, makar.
0: Om, aum.
1: To znamená om, aum.
0: It's okay. This mantra is the basis of all creation.
1: Tato mantra je základem všeho stvoření.
0: It is the knowledge of the three worlds of past, present and future.
1: Je to poznání tří světů, minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
0: He spoke at length about the Om.
1: A detailně mluvil o Om.
0: And at the end the teacher bowed in front of him and asked him for knowledge and realization.
1: A nakonec se učitel před ním sklonil a požádal ho o poznání a seberealizaci.
0: And then Mahaprabhuji told his parents and his teachers.
1: A Mahaprabhuji pak řekl svým rodičům a svým učitelům.
0: That I really cannot learn anything from this school, so I will tend to the cows.
1: A že se v té škole nemůže nic naučit a že se tady bude starat o krávy.
0: Every morning he went out of the village, sat under a tree, and there he would meditate and chant om as the cows gathered about him.
1: A každé ráno se vypravil za vesnici a meditoval a zpíval om a krávy k němu sami přicházely.
0: And they would just walk with him wherever he went.
1: A pak šli s ním tam, kam šel on.
0: He spoke to the cows, he spoke to the birds.
1: Mluvil s krávami, mluvil s ptáky.
0: Wherever he told the cows to graze, they did.
1: Kamkoliv poslal krávy, aby se pásly, tak tam se šli pást.
0: One day they came to a beautiful field with ripening grains.
1: Jednoho dne přišli ke krásnému poli, kde zrálo obilí.
0: And Mahaprabhuji gave the cows permission to eat.
1: A Mahaprabhuji dal krávám svolení, aby to snědli.
0: The farmer was quite upset.
1: Farmář se rozlobil.
0: You are ruining me.
1: Zrujnuješ mě.
0: Mahaprabhuji smiled and said,
1: Mahaprabhuji se usmál a řekl,

0: This field was meant to be food for these animals. How much do you think you would have harvested here?
1: Ten, ta úroda z tohoto pole byla určená těmto krávám. Kolik myslíš, že by si měl z té sklizně?
0: And Mahaprabhuji promised him double the yield.
1: A Mahaprabhuji mu slíbil dvojnásobek toho, co to pole dalo.
0: And it happened.
1: A stalo se tak.
0: Mahaprabhuji would just sit and meditate.
1: A Mahaprabhuji jenom seděl a meditoval.
0: And he would always know when he needed to look after the cows or change where they are going.
1: A vždycky věděl, kdy a jak se postarat o krávy.
0: Okay. So many stories like that.
1: Tak je tam mnoho takových příběhů.
0: It's not easy to tell you because I just want to read it all.
1: Není snadné vám to říct, protože chtěla bych to přečíst všechno.
0: So I leave it here because the guests are coming. It's wonderful stories. Thank you, Hari Om.
1: Tak tady to ukončíme tu četbu, protože přicházejí hosté. Hari Om.

0: school.
1: So whenever I come next, we will go and visit him.
0: Tak až tam příště pojedu, tak ho navštívíme.
1: And this is Swami Anandabodh Chaitanya Maharaj, who I was talking to you about now.
0: A potom je Swami Chaitanya Maharaj, o kterém jsem před chvilkou mluvil.
1: Maharaj and me, we go way back.
0: A my už se známe dlouho.
1: He was slightly younger than this. He was slightly younger than this.
0: Byl o trochu mladší.
1: And I was tiny.
0: A já jsem byl malý.
1: And we had many kumbh melas together.
0: A měli jsme mnoho společných kumbamel.
1: So many kumbh melas we did together, and his Gurudev Anand Sri Vishwadev Acharya Mahamandir Swami Vishwadevanand Ji Maharaj and Gurudev, we did many kumbh melas, and the initiation of Swamiji's Mahamandleshwar Diksha was done by his Gurudev.
0: A jeho Gurudev vlastně dělal tu vedl tu dikšu Vishvagurujiho na Mahamandaleshvara a byli jsme společně na mnoha kumbamelách.
1: And that's how the traditions go forward. That's how paramparas go forward.
0: A takhle se ty tradice oživují a udržují při životě a pokračují.
1: That's how the different lineages, different guru paramparas align and come here on one stage.
0: A tak vlastně se ty linie mistrů, různé linie mistrů spojují a jsou na jednom pódiu.
1: So on behalf of Gurudev.
0: Takže jménem Gurudevi.
1: On behalf of our family, we would like to invite and welcome both of you today to our ashram.
0: A jménem naší rodiny bych vás tady chtěl oba přivítat u nás.

0: Now, before Maharaj Sriji share some beautiful words to us.
1: Než se s námi naši vzácní hosté podělí o nějaká moudrá slova.
0: I'd request Karuna to first chant some mantras.
1: Tak tady budeme mít zpěv nějakých manter.
2: Om Holy Shidip Naran Bhagavan Ki Jai Shideveshwar Mahadeva Ki Jai Hindu Dharm Samrachi Sai Madhavananda Ji Bhagavan Ki Jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramansri Sai Maheshwarananda Ji Satguru Deva Ki Jai Satsanatan Dharma Ki Jai

0: Now I would request our dear Swami Shri Dr. Parampujya Swami Dineshananji Maharaj to... Pane Maharaji?
1: Tak teď bych poprosil našeho prvního hosta, aby nám
0: stand něco řekl. Kalaram se stand with Jai Gaj. Short and sweet one thing.

0: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। My humble pranams to the divine.
1: Moje skromné pranám božskému.
0: To the great tradition Guru Parampara.
1: Velké tradici Guru Parampara.
0: And I would like to congratulate Pujya Swami Mahamandleshwar Avatar Puri Ji Maharaj to appointed, he is appointed a youngest Mahamandleshwar of Mahanarvani Khada.
1: Chtěl bych poblahopřát Avatar Purijimu, protože byl vlastně jmenován nejmladším Mahamandaleshvarem Mahanirvani Akari.
0: Long time me and Swami ji we know each other, and I am living almost 15 years in Europe as well, but we never have a chance to meet here in Europe. This is the first time I am meeting with Swami Avatar Puri ji in Europe in this ashram. It's very first time I am here, and I would like to say thanks to Pujya Dr. Swami Dineshwaranand ji, who give company me, who provide me a company to be here among you. Oh, sorry.
1: A já bych chtěl poděkovat za to, mám velikou radost, že mám možnost tady poprvé být v tomto ašramu. Se svámým Avatar Purijim se známe už dlouho a ačkoliv žiju 15 let tady v Evropě, tak vlastně jsme se nikdy nepotkali tady v Evropě, vždycky jenom v Indii.
0: So it's wonderful opportunity, and I am really fortunate to be with you.
1: Takže je to pro mě úžasná příležitost tady být s vámi a jsem moc rád. Budeme tady společně několik dní.
0: Pujya Swami Avatar Puri ji Maharaj belongs to a such a great tradition. As I can say, oldest tradition in world, who believe in serving humanity, mankind, and delivering the Vedic wisdom to this Western world.
1: Pujya Swami Mahamandaleshwar Avatar Puri ji patří k této úžasné linii mistrů, která vlastně slouží celému světu, a je to ta nejstarší linie.
0: It's very old tradition.
1: Je to velice stará tradice.
0: Because my Guruji was from Mahanirvani Akhada.
1: Protože můj Guruji je z Mahanirvani Akari.
0: He was the Acharya of Akhada.
1: Byl Acharyou Akari.
0: And as I know, my Guruji was 32nd Acharya of Govindmat Parampara.
1: A byl 30 vteřin Acharyou Parampara.
0: So it's a long time, and the same akhada, they have many sannyasis. They have two tradition in this akhada, one with shastra, another with shastra. Like shastra means with weapon, we protect our religion by weapon and by scriptures.
1: Takže my, ta naše akhada je velice stará a vzácná a máme vlastně dva druhy, jakými tu Satsanatana dharmu uchováváme, a to je přes vipan a písma.
0: Yeah. With Acharya Peet, we defend by shastras,
1: Takže Acharyapit chráníme šástrami.
0: And our Nagas who are in akhada, Naga sannyasis.
1: A naši nágové sannyasíni v akáře.
0: They protect by weapon.
1: Ty chrání zbraněmi.
0: Yeah. But nowadays there is no any big conflict, so we don't need to do that.
1: Ale teď nejsou žádné konflikty, takže to nemusíme dělat vlastně.
0: But anyhow, in this tradition, our Nagas, Naga sannyasis, they took oath to protect Sanatan.
1: Takže v té naší tradici Nágové sannyasíni přísahají, že budou ochraňovat Sanatan Dharmu.
0: And Swami Pujya Mahamandaleswara Avatar Puriji Maharaj is representing that Mahanirvani Khada, that Naga sannyasis, because he is being Mahamandaleswar, he is representing and I can say oldest tradition. He is giving not only yoga but Vedanta also. He is teaching.
1: A Pujya Swami Avatar Puriji Mahamandaleshwar Maharaj tak vlastně je součástí této akáry a jako Mahamandaleshwar se podílí na té ochraně Sanatan Dharmy.
0: When I was coming here, I was thinking that yoga in daily life, I am traveling many countries and I am watching, I am listening also. It's almost 44 countries.
1: Yeah. Když jsem sem jel, yeah, tak jsem si přemýšlel nad tím, že vlastně kamkoliv jedu, tak yoga v denním životě je vlastně, pokud to vím dobře, ve 44 zemích.
0: So there, Pujya Swamiji, Vishwaguruji promote yoga not as physical exercise, even he represent yoga as a you can use in your daily life.
1: A Pujya Swamiji i Vishwaguruji vlastně propagují jogu nejenom jako fyzické cvičení, ale jako něco, co můžete použít v každodenním životě.
0: I think nowadays when we listen word yoga, many people thinking yoga is just only to being healthy or for only physical exercise, asanas and breathing, but

0: Yoga is much more than that.
1: A myslím si, že dneska, když lidé slyší slovo yoga, tak často si představí jenom fyzické cvičení a dýchání, ale yoga je samozřejmě mnohem víc.
0: Yoga is a philosophy.
1: Je to filozofie.
0: It's you can say not only art of life.
1: A nejenom umění života.
0: Even is you can say not only living but living also.
1: Takže je to vlastně takové umění života.
0: Living means how do you live and living how you depart from here in this world.
1: Takže je nejenom umění života, ale také umění toho, jak odejít z tohoto světa.
0: A yogi knows how to depart and how to live.
1: Jogín ví, jak odejít a ví, jak žít.
0: So I very thankful for Swamiji invitation. And I'm really happy to see you all here.
1: Tak jsem velice vděčný Swamijimu za pozvání a jsem velice vděčný, že vás tady všechny vidím.
0: I wish you a beautiful, not only beautiful evening, but also beautiful life.
1: A přeju vám krásný večer, a nejenom krásný večer, ale krásný život. To není jeho poslední projev, zítra ještě uslyšíme další.
0: So now Pujya Swami Dineswaranandji, I can speak a lot because how to say? That's good. So Maharaj Sri asked me to provide a small introduction of Pujya Swamiji Dineswaranandji.
2: Because Maharaj Sri, I was playing in his lap when I was young.
1: Tak nemusím představovat ho, protože jsem si na Kumbhamele hrál v jeho náručí, ale poprosím ho, aby představil našeho druhého hosta.
0: Pujya Swami Dr. Dineswaranandji Maharaj belongs to Vaishnava Parampara.
1: Takže náš druhý drahý host, Pujya Swami Dr. Gyaneshwaranandji, patří do...
0: Dineswaranandji,
1: pardon.
0: He hold two doctorate degree.
1: Má dva doktoráty.
0: And he is the president of Punjab's Akhil Bharatiya Punjab Akhil Bharatiya Sansmriti Punjab. He is the president of Akhil Bharatiya Sansmriti Punjab.
1: A je prezidentem Punjabské organizace Akhil Bharatiya.
0: And in worldwide. His guru Vishwatma Bhavaraji Maharaj, he established many ashrams in worldwide. His guru was one of the greatest saint of India who works abroad.
1: A jeho guru založil mnoho ashramů po celém světě a je to jeden z nejvýznamnějších gurů, který přinesl tu indickou duchovnost do světa.
0: Swamiji Parampara is Vishwatma Bhavaraji Maharaj start many ashrams in America, England, Canada, Europe, Mauritius, Suriname. There are plenty ashram. His guru established. Now he bearing the torch of his guru and promoting Sanatan worldwide.
1: A jeho guru tedy založil mnoho ashramů v USA, v Kanadě, v Anglii, v Evropě, na ostrově Mauritius, Surinamu a na dalších místech. A on teď vlastně to šíří dál.
0: Swamiji built a beautiful ashram, a very beautiful ashram in Netherlands, nearby Rotterdam.
1: Swamiji postavil krásný, velice krásný ashram v Nizozemsku, blízko Rotterdamu.
0: One ashram is in Portugal.
1: A jeden
0: Lisbon.
1: Ashram je také v Lisabonu, v Portugalsku.
0: One in Netherlands. New Zealand.
1: A jeden na Novém Zélandu.
0: And he's flying for Australia and he has his organization there and he's planning to open an ashram in Australia as well.
1: A také brzo poletí do Austrálie a má tam už založenou organizaci a brzy tam založí ashram.
0: His main ashram is in Haryana, Virat Nagar.
1: A jeho hlavní ashram je v Haryaně.
0: It's like a village, full village, Big village.
1: Taková celá velká vesnice.
0: Yeah, even his ashram name, that village name is on his ashram name Virat Nagar.
1: A jmenuje se Virat Nagar, jak ten ashram, tak ta vesnice.
0: Yeah. So I'm really thankful for Swamiji who are among us, and Swamiji is promoting not only Sanatan Dharma, but also he is teaching about psychology, because he has one degree of psychology also.
1: A on učí, jsem velice vděčný, že tady s vámi žije, protože on učí Sanatan Dharmu, ale taky zároveň učí psychologii, protože jeden z jeho doktorátů je z psychologie.
0: I can say he is teaching Vedic wisdom in Western style.
1: Takže učí védskou moudrost v takovém západním hávu.
0: So I would like to say ask Swamiji to speak something about Sanatan or Satsang. Now Swamiji will talk. Pujya Swami Dineswaranji.
1: Chtěl bych požádat Swamijiho, aby něco řekl, aby nám dal satsang a mluvil o Sanatan Dharmě.
0: Thank you, Swami.
3: First, we have to sit very straight, please.
1: Tak,
3: backbone straight.
1: Zaprvé si musíme sednout velice rovně.
3: Deep breathing.
1: Věnovat se dechu.
3: Close your eyes.
1: Zavřete si oči.
3: We will chant together three times Om.
1: A společně si třikrát zaspíváme Om.

0: i našim kolegům a vám všem duším.
1: It's my pleasure.
0: Je pro mě potěšením
1: to connect with you all divine soul.
0: Se spojit s vámi se všemi božskými dušemi.
1: In this divine evening.
0: V tento božský večer.
1: I'm really feeling so much energy here.
0: Cítím tady velkou silnou energii.
1: Who's coming from your heart?
0: Která jde z proudí z vašich srdcí.
1: Why I can understand very well.
0: A rozumím tomu velice dobře.
1: Because you all soul connected with divine soul.
0: Protože jste duše spojené s tím božským zdrojem.
1: You are practicing here how to connect with divine soul.
0: Cvičíte tady, jak se spojit s tou božskou duší.
1: You all dear souls are practicing how to collect cosmic energy from cosmos.
0: Cvičíte tady, jak získávat božskou energii z kosmu.
1: I am really very happy.
0: Jsem opravdu velice šťastný.
1: To say,
0: že mohu říct
1: some word from Srimad Bhagavad Gita.
0: Nějaké citáty z Bhagavad Gita.
1: Prasade sarva dukhanam hani rasyo pajayate. If you are happy,
0: pokud jste šťastní,
1: in any moment,
0: v jakémkoliv okamžiku,
1: are you trying to make happy yourself?
0: Snažíte se sami sebe učinit šťastnými?
1: Then you can reduce all types of sorrow.
0: Tak se pak můžete zbavit všeho utrpení.
1: And all types of negativity also.
0: I negativity.
1: Today, you people are learning our divine path.
0: Dnes se vy všichni učíte tu božskou cestu.
1: It's coming from our Indian rishi tradition.
0: Která pochází z naší indické tradice rishiů.
1: That is yoga.
0: A to je yoga.
1: Yoga is the way of life.
0: Yoga je způsob života.
1: That's why Vishwaguru, our Sadgurudev, gave us.
0: A proto nám Vishwaguru a náš Sadgurudev dal
1: divine life.
0: Božský život.
1: What is the divine life?
0: A co to je božský život?
1: If a soul,
0: pokud duše,
1: traveling to collect divine,
0: cestuje, aby sbírala to božské,
1: in this real life,
0: v tomto životě,
1: that is the divine path.
0: Tak to je ta božská cesta.
1: And that is very compulsory on this earth all human souls.
0: Tak to je vlastně povinné pro lidské duše.
1: But how many souls have this type of path?
0: Ale kolik je těch duší?
1: That's why they don't know how to live.
0: Které neví, jak vést ten život.
1: In modern era.
0: V moderní době.
1: We are learning here.
0: Učíme se.
1: A very traditional path.
0: Tradiční cestu.
1: Which is coming from our Himalayan yogis.
0: Která pochází od našich himalajských jogínů.
1: I am very thankful.
0: A já jsem velice vděčný.
1: To Vishwaguru.
0: Vishwaguru Jimu.
1: Pujya Sadgurudev Ji Maharaj.
0: A Pujya Svámímu Avatar Puri Jimu.
1: Who came here?
0: Který sem přišel.
1: Who connected so many divine soul in this European earth.
0: A spojil tolik božských duší na tady tom evropském kontinentu.
1: I think we can make our life how we want.
0: Myslím si, že ten náš život můžeme udělat takový, jaký chceme.
1: But people are blaming every time to others.
0: Ale lidé vždycky viní ostatní.

0: कि माय फ्रेंड्स आर गिव मी सो मेनी पेन,
1: moji přátelé mě způsobují bolest.
0: My family are giving me so many problems.
1: Rodina mě dělá takové problémy.
0: My friends are giving so many problems.
1: Přátelé mi způsobují problémy.
0: But you know what is the actual problems?
1: Ale víte, v čem je ten opravdový problém?
0: We have to understand where is the main reason of problem.
1: Musíme porozumět tomu, kde je ten hlavní důvod našich problémů.
0: Through yoga,
1: a díky józe,
0: we can develop our all round, just like all round developments.
1: Můžeme rozvinout ten náš celek.
0: And that is the really real path of our human life.
1: A to je ta skutečná cesta našeho života.
0: I want to say,
1: chtěl bych říct
0: to all of you,
1: vám všem,
0: in one day,
1: že jedno,
0: how many hours?
1: Že kolik má den hodin?
0: 24 hours?
1: 24?
0: I'm right?
1: Ano.
0: Sure?
1: Je to tak, jste si jistí?
0: 24 hours?
1: Opravdu 24?
0: But next question I want to ask you, how many time you are giving yourself?
1: A druhá otázka, kterou pro vás mám, ale kolik času si sami dáváte?
0: That is the reason. That is the understanding.
1: Tak to je ten
0: that
1: důvod.
0: That is a very big question.
1: To je ta velká otázka.
0: In 24 hours, one more question.
1: A za 24 hodin ještě
0: in
1: jedna
0: one
1: otázka.
0: Minute, how many breathing you are taking?
1: Kolik máte dechů za minutu?
0: Is this question for yourself, not for others?
1: Je to otázka jenom pro vás, ne pro
0: can
1: ostatní.
0: You ask yourself?
1: Zeptejte se sami sebe.
0: In one minute, how many time is a normal breathing? How much you are taking?
1: Kolik se normálně nadechnete? Kolikrát se normálně nadechnete během jedné minuty?
0: You think before?
1: Zamysleli jste se nad tím někdy?
0: How many people think? Just raise your hand.
1: Tak zvedněte prosím ruku, kdo jste se nad tím zamysleli.
0: Really?
1: Opravdu?
0: But we all have to think. In one minute, how many breathing we are taking?
1: Čili musíme se zamyslet nad tím, kolikrát za minutu se nadechneme.
0: Because yoga practice is starting with breathing.
1: Protože ta praxe začíná dechem.
0: And breathing is life energy.
1: A dech je život a energie.
0: If you ignore your breathing,
1: pokud zanedbáváte svůj dech,
0: and starting your doing experiencing yoga practices
1: a prožíváte jogové cvičení
0: in your daily life
1: v každodenním životě,
0: then you cannot understand what is the divine life,
1: tak nemůžete porozumět tomu, co je božský život.
0: With the grace of Pujya Swami Avatar Puriji,
1: s milostí našeho Pujya Swamiho Avatar Purijiho,
0: very nice time coming maybe tomorrow,
1: je to krásné, že
0: together
1: se možná zítra potkáme.
0: To understand something in scientific way.
1: Abychom něčemu porozuměli vědeckým způsobem.
0: I gave you one question.
1: A dám vám ještě jednu otázku.
0: And one more questions.
1: A ještě pak další.
0: Because we will solve together tomorrow.
1: Protože začneme vlastně
0: then
1: zítra.
0: You can think whole night. Maybe my questions.
1: A pak nad tím můžete celou noc přemýšlet
0: nad těmi otázkami. Maybe some people find from AI, Google.
1: Možná to chat někdo GPT, bude hledat na umělé inteligenci.
0: Chat GPT you can find, but you cannot find. I know.
1: V chat GPT to možná najdete, možná nenajdete.
0: In one minute, how many breathing you are taking? Tak. And in one hour, in one day, how many breathing you are taking?
1: Takže kolik máte nádechů a výdechů za minutu, za hodinu a za den? Tak budete mít hodně práce celou noc.
0: This is the divine life. This is the divine path.
1: To je ten božský život a božská cesta.
0: If you don't understand your life energy.
1: Pokud tomu nerozumíte, tak
0: yoga is starting from your breath.
1: Protože yoga začíná vaším dechem.
0: In one minute.
1: Za minutu.
0: In one hour.
1: Za hodinu.
0: In one day.
1: Za den.
0: We are taking breathing.
1: Tak.

0: čtyřikrát se nadechneme.
1: And in daily practice, how many times, how many minutes we are taking for ourselves?
0: A kolikrát, kolik minut věnujeme sami sobě v té praxi?
1: If you really have some time for yourself,
0: pokud opravdu máte nějaký čas pro sebe,
1: then you can get your destination of life.
0: Tak můžete dosáhnout cíle svého života.
1: One more question.
0: A ještě jedna otázka.
1: What is destination of your life?
0: Jaký je cíl vašeho života?
1: But answer I will get maybe tomorrow from you.
0: Ale tu odpověď od vás možná získám zítra.
1: What is the destination of your life?
0: Jaký je cíl vašeho života?
1: Okay.
0: Dobře.
1: But I will not accept today, tomorrow.
0: Ale dneska to nepřijmu, až zítra.
1: Maybe you can think more.
0: Možná se nad tím můžete trošku víc zamyslet.
1: What is the destination of your life? And one question related to this: why you came on this earth?
0: Takže jaký je cíl vašeho života a s tím souvisí otázka, proč jste přišli na tuhle zemi?
1: Why your divine soul took this night beautiful body?
0: Proč ta vaše božská duše nabyla tohoto krásného těla?
1: Now I think it's enough questions for tomorrow.
0: Tak to už je asi dost otázek na zítra.
1: So we can talk tomorrow.
0: Takže můžeme
1: with
0: si
1: grace
0: o tom
1: of Parampuja Swami Avatar Puriji
0: promluvit zítra.
1: I'm really
0: milostivá.
1: Very happy.
0: A jsem velice šťastný.
1: Feeling so much blessed.
0: A cítím požehnání.
1: To this divine place.
0: Z tohoto božského místa.
1: Divine monastery.
0: Božského kláštera.
1: From our ancient guru rishis,
0: z našich starobylých guru a rishiů,
1: make a very divine energy in Europe earth.
0: Je tady božská energie tady
1: in
0: v Evropě,
1: European earth,
0: na evropské půdě,
1: to connect all divine soul with supreme God, supreme energy, supreme power.
0: Aby se spojila naše božská duše s tím nejvyšším vesmírným já.
1: Have a nice, beautiful night today.
0: Tak přeju vám krásnou, příjemnou noc.
1: Tomorrow we will meet again and discuss divine life.
0: A zítra se opět potkáme a probereme božský život.
1: Thank you so much.
0: Mockrát děkuji.
1: Om namo nara.
2: Tomorrow I have another appointment in Brno.
0: Zítra mám další schůzku v Brně.
2: So I will come for the first half an hour of satsang.
0: Takže přijdu na první půl hodinu satsangu.
2: And then you will enjoy with Maharajis.
0: A pak si to užijete s Maharaji tady.
2: And I will come back late afternoon, so I will see you again in the evening.
0: A pak se vrátím zase odpoledne a uvidíme se od večer.
2: Om Shalapurji Mahadev Ki Jai, Devata Dev Deveshwar Mahadev Ki Jai, Shudip Narayan Bhagavan Ki Jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan Ki Jai, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev Ki Jai. Om

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young, young, young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobré stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like this.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if opravdu, you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my fo-

0: nachodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my futsal.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: Pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the futsal.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again tried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me. Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody came, this diet coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the diet coke.
0: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sesamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oils.
0: Různé druhy olejů.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudena lisovaný.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Svečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you my girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně make-upu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation?
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému,
1: our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat.

0: nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically. We have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal natural jíst ghee
1: in 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapists.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými
1: lékaři. I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when you don't eat oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo se začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit
1: that
0: tak,
1: you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So it depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.

0: We have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
1: V filozofním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se spát.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup,
1: a místo toho, abyste se malovali,
0: you will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health. They look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You
0: know? When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasana.
0: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck.
1: Když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také
0: when
1: má účinek na
0: obličejové
1: svaly.
0: Forward, the blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janice brought organic brown sugar.
1: A Janice Vary mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talíře.
0: And it was in the frame of the window.
1: A bylo to před oknem.
0: And he forgot to close the window.
1: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
0: In the rain came.
1: A přišel déšť.
0: So Some water drops fell into the katori.
1: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katory.
0: On half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Ganeshapuri came.
1: Pak Janešvari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamiji's pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: Čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vieny.
0: And I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vapu.
0: Ve brown. They call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: A já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
0: And I put one spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beard took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So, brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen, doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gul.
0: Good, that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
0: In 24 hours.
1: Za těch 24 hodin.
0: And one tablespoon ghee.
1: A jednu čajovou lžičku ghee.
0: Sometimes 2 teaspoon sugar is healthy.
1: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
0: With the coffee.
1: Třeba do kávy.
0: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
1: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
0: Sometime is okay.
1: Někdy je to pořádku.
0: So please eat.
1: Čili prosím jeste.
0: Eat solid and good food.
1: Jeste kvalitní dobrou
0: stravu. Not junk food.
1: Ne, nekvalitní potravy.
0: And then walk.
1: Pak choďte na procházky.
0: Do every day asanas 1.5 hours.
1: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
0: In 4-5 months.
1: Za 4-5 měsíců.
0: You will be different.
1: Za 3-4 měsíce budete jiní.
0: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
1: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
0: Once I heard of your music.
1: Jednou jsem poslouchal hudbu.
0: A folk song.
1: Byla to lidová píseň.
0: Long ago.
1: Už je to dávno.
0: It was a cassette.
1: Bylo to na kazetě.
0: Someone gave me.
1: Někdo mi ji dal.
0: From Slovakia.
1: Někdo ze Slovenska.
0: And so one singer, one girl was singing.
1: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
0: And then I told what she's singing.
1: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
0: And that girl was singing.
1: A.
0: That I have no money.
1: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
0: My family is not so rich.
1: Moje rodina není tak bohatá.
0: But every day my cheeks are nice red.
1: Ale každý den mám krásné červené tváře.
0: Because I wash with the cold water.
1: Protože si je meju studenou vodou.
0: with cold snow water.
1: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
0: So look, cold water was nicely.
1: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
0: And go in bright sun.
1: A pak jít na jasné slunce.
0: So body manage everything good, nice way.
1: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
0: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
1: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
0: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
1: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
0: And especially they said, I didn't read, people told me.
1: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
0: the sauces,
1: že zvlášť párky.
0: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
1: Maso z krav a z kos.
0: So many causes the cancer.
1: Že je příčinou rakoviny.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That we are healthy.
1: Díky Bohu jsme zdraví.
0: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
1: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
0: Definitely we are not happy.
1: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to kdokoliv.
0: We make thoughts.
1: Tak se nad tím zamýšlíme.
0: And that devil, cancer.
1: Ten ďábel rakoviny.
0: Is with us.
1: Je s námi.
0: In our body.
1: Je v našem těle.
0: Or on our skin.
1: Je i třeba na naší kůži.
0: And we can't get rid of that.
1: A my se ho nemůžeme zbavit.
0: Look what a maya of the God.
1: Jaká je to boží mája?
0: And maybe in past was also cancers.
1: Možná v minulosti byly také rakoviny.
0: But not so much.
1: Ale ne v takovém množství.
0: Now is every third person.
1: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
0: Is diagnosed. So this is in the food.
1: A to všechno je v potravě.
0: It was not so much meat eaten in past.
1: Dřív se tolik masa nejedlo.
0: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
1: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
0: A very nice vegetarian cooking book.
1: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
0: So people were not eating so much.
1: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
0: And people loved their animals.
1: A milovali svá zvířata.
0: They loved their cows, they loved their goats.
1: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
0: But now we don't have cow.
1: Ale teď žádnou krávu nemáme.
0: We don't have goat.
1: Nemáme ani kozu.
0: But we have the meat.
1: Ale máme maso.
0: And you don't know.
1: A nevíte.
0: How animals killed.
1: Jak to zvíře zabili.
0: How animal was fed.
1: Čím ho krmili.
0: This all comes to us.
1: A to všechno přichází k nám.
0: And lot of pollution.
1: Spolu s velkým znečištěním.
0: We cannot stop.
1: Nemůžeme to zastavit.
0: We have no power to tell those big companies to stop.
1: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
0: But
1: přestali.
0: We can stop eating.
1: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
0: It's our body, our health.
1: Je to naše tělo, naše zdraví.
0: And we can practice.
1: A my můžeme cvičit.
0: So definitely yoga will keep us healthy.
1: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
0: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
1: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
0: So when you have 3 hours a day for yoga.
1: Když věnujete yoze 3 hodiny denně.
0: How many hours in year?
1: Kolik hodin to bude za rok?
0: About 40, how many hours?
1: Kolik hodin?
0: How many?
1: 1080. 1080.
0: 1000? Let us say 1100.
1: Tak řekněme 1100 hodin za rok.
0: Can you practice continuously 1300?
1: Dokázali byste cvičit 1100 hodin v kuse?
0: No.
1: To ne.
0: But when you do every day.
1: Ale když budete cvičit každý den.
0: That will keep you healthy.
1: Tak to vás udrží při zdraví.
0: To be honest.
1: Abyste byli poctiví.
0: I must begin to.
1: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
0: Yes. But I can only begin if you do.
1: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
1: Víte, že existují psí školy?
0: So when two dogs are doing, following the master.
1: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
0: Then the second also do.
1: Tak ten třetí se také přidá.
0: So when you all will do.
1: Když vy všichni to budete dělat.
0: I will also do.
1: Tak já se taky přidám.
0: So let's say next time.
1: Tak řekněme, že příště.
0: Wish you all the best.
1: Teď vám přeju všechno nejlepší.
0: Many many blessings.
1: Mnoho požehnání.
0: On the day of our beloved Guruji.
1: Den našeho milovaného Gurujiho.
0: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
1: Velice brzo bude Diwali.
0: And wish you happy Diwali.
1: A tak vám přeju šťastné Diwali.
0: Diwali is as Christmas.
1: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
0: Ram Navami is also like a Christmas.
1: A Ram Navami je také jako Vánoce.
0: So every day is a festival.
1: Každý den je nějaký svátek.
0: Guru Nanak said.
1: Guru Nanak říkal.
0: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
1: Pro světce je každý den Diwali.
0: Sátobar tehvár and the 7 days of the week.
1: Všech těch 7 dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali.
1: Každý den.
0: And whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practicing.
1: Pro toho, kdo cvičí jogu.
0: So wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Many are traveling to India.
1: Mnoho z vás jede do Indie.
0: And I too. Tomorrow.
1: Já taky zítra.
0: And I will come back soon.
1: Ale brzo se vrátím.
0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Web.
1: Bude to ve Webu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: And wish all the best and much love to the whole families.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all friends.
1: Rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs.
1: Veškerých programech.
0: Evening.
1: Večer.
0: 11 o'clock.
1: V 11 hodin.
0: Then we sat together.
1: Jsme si sedli společně.
0: Had stories.
1: Vyprávěli se příběhy.
0: And midnight was semester.
1: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
0: We were eating sandwich.
1: Dali jsme si sendviče.
0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast, bread and butter.
1: Opečený chléb.
0: And I like it Olomouc cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really. So when I eat there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: 1 month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.